0: Láska krém H2O.
1: Nová hudba na maximum.
0: This is fresh.
1: My sme Európa 2.
2: Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.